0: Mi to byl býval řek, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
0: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
0: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit a již moulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do Pístku Místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
0: Lístky nedávám. Dává počítač. A počítač nedává, protože do Frýdku Místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino. Proč... Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal? Chlapisko urostlej. No, zdravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, kopu, ku, najednou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Žofii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cínká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky a pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít. Moje Žofka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu. A hned jsem tvrdě vyjel po ty

0: vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu. Zase nenápadně jako prej. My jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá. No ohromnej, ohromnej. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak jí bafnul a zbalil pro potulku. Ha, no, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, paš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pirové, nazdar. Nech Rusa spát v sobě. Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsíň, otevřel dvě dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. No a on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před předsíň, zavře, jde doleva. No ježiš, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, do toho jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumí. Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš, neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej, teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu, já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on co tak, taky jako, prostě, no tak, on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá, a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom hajzlu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už z hůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký už prostě jenom američtí seriál věrci. No ale to mrazivé, to by zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se neděl. Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka půjčila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říkal, ne, a my se celkem ani... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie! On říká, otevře, no jděte. Teď ho tam Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme si ten župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý, ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se jí podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným. Josef Bartáček, Česká Třebová. Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jak se kupuje. A nějak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka, říká, čiče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No tak pojedou, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd, on ještě, promiňte, do svý umýt ruce, maminko, tak si jde tam se vyčurat a vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle, teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmar, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinaví, manželka trošku taky na sukničce měla. No a on samozřejmě zatřískal, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi, prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám klokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. Tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná. Nemohu říkat, dejte si panáka se mnou. Úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope, tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajt. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne. Co to, vy jste boural? Nebo co tady máte nějaký pokrčený? Haupnu. Ale prosím vás, klokal mě. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte? Tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal vůz. Mám to nový. Podívejte se na ty děcka, jaký jsou prostě od guláše a už se... To tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele. No tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč. A co všechno, klokan poskákal. Tyhle dopisy některý opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čalplachta. Zaslavko, ono vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají dva lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprosťáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhorších. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě Čubou do Hamburgu.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem strýček Jonáš Ameriky. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Vypravuj mi něco o té Americe. Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to samé mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, ale mě to nepovolili, jak si kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do toho, do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž. A co dělá bratranec? Bratranec, tak ten umřel, měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spadl do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup. Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá. Jo, žena, ta taky umřela. Ta se upidlovala. Jo, upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi, dělala i mrvére, teda i v noci, pidlovala taky přes čas a strčila si ruce do válce, vyšla na druhou stranu potom jako límec a teď tam nosí jeden na krku. A co sestra? To víš? Jo, ty to nevíš. Ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady. Ona krmila krokodýla, dávala mu k jídlu játra, krokodil se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek. To jsou teda ty děti úplný siroci. Jo, a to víš, že ty děti taky umřeli? To teda nevím. No ty vzal vítr, oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšš, děti pryč a našli po nich jen penál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
1: No, to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To vám neřeknu, to byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
0: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
1: No, asi takhle, mladý chlapče. Ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
0: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
1: Co to?
0: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
1: No. A co? Máte nad proti tomu něco?
0: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal, co? To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch.
1: Co si to dovolujete, člověk? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel, že?
0: Dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
1: Ještě skázalo, čeho se mě tady napadne hned na začátku.
0: Ne, nezlobte se, pokročíme dále.
1: Nic se nestalo, prosím. Ne, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
0: No prosím, tak proč sportujete?
1: Co?
0: Proč sportujete?
1: No váš, a už je to zase tady. A zase ta původní otázka. Jak s uděláním? Jak divot se
0: vidí? No dále, mistře, dále, no.
1: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
0: Teď jste to řekl dobře, mistře.
1: Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju. Ano. Já mám strach, abych nezůstal viset na startu. Ano. To mi dává.
0: Tak promiňte, ano.
1: No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali?
0: Ve zdravém těle.
1: No, co je tam?
0: Zdravý duch, mistře.
1: No to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde, víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém.
0: Ano, tak to jistě ne.
1: No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. No. Víte, já vím svý.
0: Tak, no,
1: pokládejte mi otázky.
0: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
1: Jak myslíte omezeném?
0: No, ve vašem omezeném...
1: Omezeném?
0: Ano.
1: Máte na mysli Šimka a nárožní?
0: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
1: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
0: Ano. A co v zimě?
1: V zimě se kouluju. Někdy se kouluju tak dlouho, až se úplně zkouluju.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
2: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
1: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
2: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
3: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
2: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom,
3: tě,
2: aby si spal s holkou doma, to ale... víš, to určitě. Táta to už vydrží.
1: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedejchej na mě, to je hrozný.
2: Ty, kdyby si byl pořádej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle pozdě. Oni týště takhle dlouho.
1: Podívej se.
3: Já si zavedu pod peřinu a bude to vyřízený.
2: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jí
3: můžu za to, můžu za to.
2: Já mám potravený celý, můžeš. Ona si jsi pozval.
3: Já
2: mám potravený celý
3: večer. Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, víš?
2: Ona lhát nebude,
3: ale prosím
2: tě.
3: Tak já si tam jdu lehnout, no.
2: Ne. Popovaž se, dostaneš ode mě těch pár facek, ještě
1: něco udělej. Tak nežmete už krucifix, sakra.
3: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal.
2: No. Jo, tak to je hezký, tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
3: No hraju.
2: Že nevíš vůbec, co to, to si tak opilej, nebo
1: Ježíš,
2: co?
1: Ježišmarja, neštěkejte mi tady.
2: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
1: Tomu mu řekneš mu to potom, to je hrozný.
3: Tak si sem pojď lehnout, pojď si sem lehnout, já si lehnu sem a je to vyřízený.
1: Dělej si, co chceš. Moc se nenatahuj, nebo ti vrazi. A to je lepší, tohleto.
2: Prosím tě, proč děláš takovýhle voloviny?
3: A ty žádný blboviny nedělám. Ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
2: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
3: Asi ne.
2: A přijede si s kufrem, co
3: prosím
2: si s
3: ním měl? Prosím tě, malý, mlčuš a dejně pokud.
2: Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři.
3: Tak já tam budu, já si tam půjdu, lehnout, je to vyřízený.
2: Pochováš se, no, tak... já tě budu ještě podporovat, víš, aby si s ní spál.
3: Ale já si s ní spát nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a bude pokoj.
2: Jo.
1: Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z tý postele, to budeš vidět.
3: No teď já rád, já odsaď půjdu, hned.
1: Tak ale ne, holem.
2: Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet.
3: Dobře, co mě nerozčilujte,
2: já se tady... To by řekli sousedi, prosím tě.
1: Tak já jsem úplně nahej, jo.
2: Já se zblázním z toho. Ty budeš mít dnes stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou, mě ještě usoužíš.
1: Ježišmarja,
2: a teda kdo vám to jednou bude dělat, tohle sto.
3: Ale prosím tě, spí, já ti zítra umyju nádobí a dej mě pokoj teďka, jo?
2: No, to jsem zvědavá. Teď se ti leží dobře už?
1: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
2: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout, tohle sto?
3: Nedává. Jsem na tebe zprostej a sám je na tebe zprostej.
1: Hrát nevstej facku.
2: On bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
1: Ježíš, já se zblázním. Spěte už, probá vás, prosím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
1: A co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: Zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.

0: Tak pověsit, myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
0: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně vysel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
0: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
0: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
0: No jo, to je pravda.
1: Až přijde tou hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no že jo?
0: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No můžeš by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
0: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
0: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
0: no.
1: Píchá, jo. No jo.
0: Buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
0: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
0: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
0: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
0: A na co stůně?
1: Ale má takový horečky a tak, víte.
0: Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
0: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
0: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
0: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
0: to
1: že?
0: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
0: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
0: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
1: Taky jo.
0: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
0: No jo, to je pravda.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nezapomínejte, že Čech všude bratry má. No.
2: No jo, no a jaké já to tak. Budu Čech, když já mám všeho všude jednu sestru a rodiče už nežijou, takže se s tím nedá nic dělat.
1: Tak se dejte do Sokola. Ne?
2: Šílíte, prosím
1: tam
2: vás.
1: Tam jsou všichni bratři.
2: No já se budu na starý kone naučit skákat na koni, jo?
1: Ale všichni Sokolové nejezdí na koni. Kdyby ty koně taky brali, že jo? Sokol není kauboj.
2: Já myslel toho dřevěnýho koně, až se přes toho přeskakuje. A kauboj, že jste řekla kauboj, to je krásný povolání, víte? Jo. Furt s těma krávama a tohle. Ale je nebezpečný povolání.
1: Jo.
2: Už jsem vám říkal, kolegyně, jak dopad můj arizonský bratranec?
1: Ne, ale já jsem ani nevěděla, že máte v Arizoně bratrance.
2: To nevěděl naštěstí nikdo. A on si nežil nijak slavně, můj bratranec kauboj, jo? Víte, to je právě ta smůla, kde kdo měl nebo má v Americe zazobanýho strejčka nebo bráchu nebo tohle a já takovouhle přízeň. Švorcovou.
1: Prosím.
2: On byl chudý jak kostelní myš. Představte si, že když bratrancovi pošel kůň, tak měl všeho všudy $50. No. No a kupte si v Arizoně koně za $50. No, kupte si v Arizoně koně za $50.
1: Co, já bych si kupovala v Arizoně koně?
2: Ale to se tak říká, to ne vy.
1: Ale no jo, řekste to.
2: Tě. Jako, kdybyste $50 utratila, a kdybyste nemusela do Arizony, ale... Ale bratranec toho koně potřeboval, protože kauboj bez koně, to je jako... Jako...
1: Já bez vás.
2: To myslíte jako, že se máš kůň? Nebo že jste si mě osedlo?
1: No, to...
2: Tak bratranec chodil po těch koňských trzích, že jo? A všude byly krásní koně, jenomže za 400, za 500.
1: A on měl jenom 50.
2: A on, jak to víte?
1: Co to povídá?
2: Jo, já se vám to říkám. No a teď najednou přinatrefil handlíře, který povídá, poslyšte chlapče, abych pro vás něco měl. A za 40, jo?
1: Je, takže mu 5 zbyla.
2: No jo, no a teď, ale už jen ten kůň byl vychrtlej, takový celý pobledlej, jo? A takovou tlámu měl jako otrávenou. A on povídá, nemilte se, ten handlíř, povídá, nemilte se, to on nevypadá, ale to je rychlík. Jenomže, víte, je tu háček, on patřil faráři, a on se nedá do pohybu, dokud mu neřeknete zaplať pánbu.
1: Zajímavé.
2: Jo? A zase naopak se nezastaví, když mu neřeknete amen. No a bratr říkal, že by si ho vyzkoušel, no, tak vyskočil do sedla, že jo? Řekl zaplať pánbu a kůň vyrazil jak tryskový éro. Ale letí, proletěl městečkem a letí prérií. Bratrnec byl nadšený, že jo? Jenomže najednou kouká, že se říkej, k propasti, k obrovský propasti a kuň uhání furt, že a no jo, bratranec byl ateista, on si nemohl vzpomenout. On si nemohl vzpomenout na to jediné slovo, který toho koně může zastavit, jo. A ta propast čím dál tím blíž, bratranec už spocený hrůzou, chápete jistě, že? Až si najednou naštěstí vzpomněl a zařval amen. No všem... Ten kuň se zastavil tak půl metru před srázem té propasti.
1: No teda já vám řeknu, já jsem si odechla.
2: No to bratranec saky, že jo, ten si utřel to. No. Ten studený pot z čela a povídá, zaplať pán.
1: No jistě.

Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: kuponky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď.

0: prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili dosud více než 2,5 tisíce. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť.
4: Co se děje v kraji?
5: Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Situaci natočila jeho sousedka, video se pak šířilo na internetu. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného. Bez nemocného pivota Adama Kejvala se budou muset obejít čeští basketbalisté v úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 proti domácí Belgii. Naopak k dispozici jsou už křídelník Tomáš Kizling a rozehrávač Ondřej Sehnal. Duel začne dnes ve 20:30.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den.
4: Rádio Jihlava 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: U rybníka Kalvárie začaly práce na jeho utěsnění a sanaci. Hráz v současnosti propouští vodu a prováděné práce proto směřují především k zamezení průseku a zlepšení jejího technického stavu. Rybník Kalvárie byl v minulosti koncipován jako retenční nádrž na dešťovou vodu. Výše hladiny bude záviset především na množství srážek a přítoků dešťových vod. Hlavní část prací se tedy zaměřuje na utěsnění hráze. Cílem je omezit průsakům vody a zároveň zlepšit její stabilitu. Celá akce tak kombinuje dva způsoby sanace. Bezvýkopovou sanaci kanalizačního potrubí a injektážní utěsnění hráze. Výhodou je, že práce lze provést výrazně menšími zásahy do okolí rybníka, než by vyžadovaly klasické výkopové práce.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den, 20. srpen. Pojďme se podívat do kalendáře. Rok 1845. CK Severní státní dráha byla zprovozněna v celé délce Olomouc-Praha. Slavnostní vlak z Vídně dojel na oficiálně otevřené státní nádraží Praha. V roce 1891 byla pro veřejnost otevřena Petřínská rozhledna v Praze a v roce 1975 odstartovala vesmírná sonda Viking 1. No a když už jsme u vesmíru, tak v roce 1977 zase odstartovala vesmírná sonda Voyager 2. Ještě narozeniny roku 1878, to se narodil Jakub Deml, významný český básník, spisovatel a překladatel. V roce 1948 britský hudebník a zpěvák legendární rockové skupiny Led Zeppelin Robert Plant a v roce 1992 americká zpěvačka herečka Demi Lovato. Hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

pohyb, barvy a dobrou náladu. Část startovného pomůže dětem. V neděli 23. srpna odpoledne proběhne v Jihlavě oblíbený barevný běh, který propojí sport, zábavu a podporu dobré věci. Start i zázemí budou u pivnice Starka u workoutového hřiště. Na účastníky čeká nezávodní 3-kilometrová trasa, která vede po zpevněných cestách a je vhodná i pro rodiny s kočárky. Připraven bude také dětský běh na 250 metrů. Cílem není podat co nejlepší sportovní výkon, ale užít si společný zážitek plný barev. Část výtěžku z každého startovného podpoří organizaci, která pomáhá popáleným a těžce nemocným dětem. Preventivní program pálí i nábory do registru dárců kostní dřeně.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Posloucháte rádio Jihlava, holky a kluci. Dneska jsme se vás rozhodli zeptat, proč posloucháme rádio.
2: Aby jsme věděli, co se, jestli je někde bouračka nebo ne.
3: A nebo je lavina.
4: Někdy tam v rádiu třeba dávají Snoopyho.
5: Jestli se stala někde bouračka nebo ne.
6: Třeba kdyby byla auto nehoda a můj táta to vyřeší, protože vyřešuje auto nehody.
7: Proto ve maminky to mají rádi.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Slyšíte bubny?
13: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkný čtvrtek. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Costou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti či o dalším rozšíření Evropské unie. Po schůzce v pražské Kramářově vile je v plánu společná tisková konference.
4: Jihlava aktuálně.
5: Krajský soud v Brně dnes pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce 6 lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. Termíny hlavního líčení jsou nařízeny do poloviny září. Slovensko se v poslední době zabývalo vícero případy možného ohrožení a usiluje o zvýšení ochrany subjektů kritické infrastruktury, řekl to ministr obrany Robert Kaliňák poté, co policie v úterý oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění 3 cizinců. Podle listu SME za plánovaným žhářským útokem stojí 2 Litevci a 1 Ukrajinec. České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už po 4 duelech jistotu, že do play-off postoupí z druhého místa za Srbskem. Dnešní výsledek s Bulharskem na tom nic nezmění. Utkání začne na výstavišti v 19 hodin.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: O zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Koucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
4: Rádio Jihlava.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Dnešní čtvrtek 20. srpna a naše pozvánka. Letní kino Heulosa, pět švestek v rámci léta v Jihlavě, amfiteátr Jihlava, letní kino a tento parádní film a nebo večerní prohlídka se zoologem dnes od 20 hodin. Zoo Jihlava a pokud chcete zjistit, jak se chovají zvířata v jihlavské zoologické zahradě po zavírací době, tak neváhejte. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

Ve čtvrtek 20. srpna jste si hlavou a my už se díváme na dnešní svátek do kalendáře. 20. srpen to je Bernard, ale také Dino a přejeme všechno nejlepší a posíláme jim další hity Rádia Jihlava. Příjemné vstávání a dobrý den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: vydaný textilní obraz. Rekordman vyšel unikátní obří obraz podle drobné předlohy, kterou byla pohlednice s vyobrazením Poslední večeře páně od neznámého autora. Ke zhotovení obrazu autor spotřeboval 2000 balení 6-pramenných 8-metrových bavlnek, které si rozdělil na 2 prameny, což je dohromady 48 kilometrů bavlnek. Práce na obraze trvala 10 000 hodin a především pro rekordní rozměry a také z důvodu dokonalosti provedení byl obraz zařazen do expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů v Pelhřimově.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc.

0: krásné ráno, ale za chvíli už také dopoledne. Jste s rádiem Jihlava, my jsme rádi, že posloucháte a tady máte moto pro dnešek. Přítel je sluncem, které nezapadá. Užívejte dnešní den, mějte se hezky, ať se dobře poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký a rádio Jihlava.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu? A to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili dosud více než 2,5 tisíce. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť.
4: Co se děje v kraji?
5: Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Situaci natočila jeho sousedka, video se pak šířilo na internetu. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného. Bez nemocného pivota Adama Kejvala se budou muset obejít čeští basketbalisté v úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 proti domácí Belgii. Naopak k dispozici jsou už křídelník Tomáš Kyzling a rozehrávač Ondřej Sehnal. Duel začne dnes ve 20:30.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
6: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků, a to na paměť dárců. Více za chvíli.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo skoro 2,6 milionů korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Sorry.
1: Buď chytřejší než rádio.
2: Buran je nelichotivé označení venkova, vyskytoval se už ve staré češtině, a to v podobě bůr, což byla handlivá přezdívka pro sedláka. Jak to souvisí s bůry nizozemskými osadníky v Jižní Africe? Vycházejí ze stejného základu, tedy německého Bauer, to jest sedlák, tak opět jste opět chytřejší než rádio.
1: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, někdejší působení mnišského řádu cisterciáků připomínají ve Žďáru nad Sázavou dvě nové turistické stezky. Jejich vznik je součástí iniciativy, která propojuje 17 cisterciáckých krajin v 5 evropských zemích. Okruh dlouhý 2,5 kilometru město představil včera a druhá stezka, která je dlouhá 14 kilometrů, se otevře 5. září. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejprodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš? Už na kostele

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milý.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé tamních obcí si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Šelma byla včera spatřena v oblasti Zlatník Klaus na Krásné.
4: Jihlava aktuálně.
5: Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezóně na velké scéně 5 premiérových titulů. První inscenace Anna Pámr, která bude mít premiéru 12. září, bude věnovaná této filozofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Čína po včerejší povodni na hranici Tibetu s Nepálem podle nové bilance pohřešuje 558 lidí. Další tři eviduje jako mrtvé. Nepál hlásí 162 mrtvých a nejméně 823 pohřešovaných. Z nich 579 tvoří nepálští i zahraniční turisté. Na obou stranách hranice tak zemřelo nejméně 165 lidí a dalších nejméně 1381 se pohřešuje.
4: Sport.
5: Volejbalisté Itálie a Německa odehráli ve včerejší přípravě na zářijové mistrovství Evropy rekordně dlouhý set, který trval 89 minut. Hostující Němci ho vyhráli 66-64, ale nakonec po 3,5 hodinách podlehli úřadující mistrům světa 2-3 na sety.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, záměr teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující odpad prošel posouzením vlivu na okolí. Víte za chvíli.
4: Rádio Jihlava 101.1

Rádio Jihlava stále s vámi. Záměr na stavbu teplárny Vežďáru nad Sázavou spalující komunální odpad prošel posouzením možných dopadů na životní prostředí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Dokument byl zveřejněný v informačním systému EIA. Projekt připravuje společnost SAT, která patří městu. Teplo a elektřina budou podle dřívějšího vyjádření firmy vyráběné z odpadů svážených z části Žďárska a z Jihlavy, případně i ze štěpky a jiné biomasy. Stavba by podle společnosti měla začít v roce 2028. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, v nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude brzy spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: roku 2014 a má v současnosti kolem 50 tisíc uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby. Teď už další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Závěr tohoto týdne bude v Česku většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí 30 stupňů Celsia nebo i lehce nad ní. Chladněji bude pouze v sobotu. Zítra odpoledne dorazí bouřky, které mohou být i silné a postupně budou přecházet do deště.
3: Co se děje v kraji?
4: Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Prince Harry a jeho manželka Meghan přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených v Americe. Jejich děti nastoupí v září do místní školy. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti.
3: Sport.
4: Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaj v Mexiku z kvalifikace už do čtvrtfinále. 90. hráčka žebříčku porazila ve druhém kole generálky na US Open 6-4 a 7-5 Španělku Kristinu Buskaovou a její příští soupeřkou bude Nikola Bartuňková.
3: Rádio Jihlava
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek a to s datem 27. srpna. Posledních pár dnů prázdnin už je před námi a tak je potřeba si je náležitě užít. Nejlépe s Rádiem Jihlava. No a já jsem tady opět připraven a se mnou celé vlny 101.1 FM, abychom byli znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že Charlotte Gott představila už 3. videoklip a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
7: Rád.

0: free. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás nachystány čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Popová zpěvačka Taylor Swift promluvila o svém osobním přístupu ke kritice a o způsobech, jak se vyrovnává s negativními ohlasy. Zpěvačka přiznala, že když se jí někdo posmívá, někdy jí dělá radost odpovídat stejnou mincí. S úsměvem vysvětlila, že v takových chvílích záměrně používá složitější slovní zásobu, aby si kritici museli nejdříve vyhledat význam použitých slov, než na ně budou moci reagovat.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Legendární skupina ABBA slaví výročí. Píseň Dancing Queen má totiž 50 let. I dnes dokáže taneční mega hit skupiny ABBA rozhýbat davy lidí. Od vydání singlu Dancing Queen přitom uplynulo neuvěřitelných 50 let. Stalo se tak 16. srpna 1976. Televizní premiéru si song odbyl už na jaře téhož roku.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: I když tě mám v blízkosti.
0: Bohuš Matuš ve společnosti opět sám. Co to? Se svou ženou Lucínkou, 23-letou, s níž má dcerku Natálku, nedávno procházel vztahovou krizí a dokonce to vypadalo, že půjdou od sebe. Na otázku, kde je Lucínka, odpověděl, je doma a učí se.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po zkoušce profesor zhodnotil výkon studenta tím, že mu do indexu napsal osel. Ten se odcházejíc po chodbě kouká, co dostal, za chvíli se vrací a říká: pane profesore, vy jste se mi tu podepsal, ale známku jste zapomněl.

0: Krásné čtvrteční dopoledne vám z Rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. No a vidím, že jsou to Ladislav, Ladislava a Samson. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak teď se zaměříme na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. A jedna říká, jaké počasí na Ladislava bývá, takové se příštích 7 neděl skrývá. Nebo pro déšť na Ladislava dlouhým mokrem pak bolí hlava. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes naši republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska.
4: Jihlava aktuálně.
5: V pondělí se pro veřejnost po více než roční rekonstrukci otevře bazén Evžena Rošického. Nabídne mimo jiné nové nerezové bazénové vany, modernizaci všech technologií a zázemí, statické zpevnění budovy, bezbariérový přístup, nové osvětlení a zvuk nebo venkovní slunečnou terasu. Kuriozní situaci řešil australský soud. 27letá žena tam porodila dvojčata, ale chlapeček a holčička nebyli příbuzní, i když se narodili stejné matce. Jedno z dětí totiž pocházelo z náhradního mateřství, zatímco druhé bylo biologicky její.
4: Sport.
5: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6-3, 1-6 a 10-6. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Je čtvrtek, máme 27. srpna, odbylo nám 12 hodin. No a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás písničky a taky informace a zábavu. Třeba už za chvilku je tady další recept. Dneska to budou těstoviny s hovězím masem z jednoho hrnce. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádiu Jihlava. Další hit za hitem.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme tady poledne a s ním také další recept. Dneska to budou těstoviny s hovězím masem z jednoho hrnce. Cibuli a česnek očistíme a nakrájíme na drobno. Na olivovém oleji necháme zesklovatět cibuli a poté přidáme česnek a chvíli mícháme. Přidáme také hovězí maso a mícháme. Rozbíjíme hrudky, dokud nevidíme žádné syrové maso. Přidáme sušené bylinky, protlak a asi minutu mícháme. Přidáme také rajčata z plechovky. Vlijeme vývar, osolíme, opepříme, případně přidáme chili. Necháme pod pokličkou asi 10 minut probublávat. Přidáme neuvařené těstoviny a vaříme pod pokličkou zhruba 15 minut a občas promícháme. Čerstvé bylinky pak nasekáme najemno. Nakonec vlijeme smetanu, přidáme čerstvé bylinky a parmezán. No a ještě chvilku prohřejeme a dochutíme solí. A pak podáváme jako skvělý oběd uvařený jen v jednom hrnci.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Žižkova ulice patří k nejvytíženějším ulicím v Jihlavě. Za 24 hodin po ní projede kolem 20 000 vozidel. V ranní špičce je to až 20 aut za minutu. Přitom je každý den přecházejí děti cestou do školy. Místní i cestující mířící na vytížené zastávky MHD. No a právě proto v rámci krajské rekonstrukce Žižkovy ulice vznikají z iniciativy města nové středové ostrůvky na přechody pro chodce.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Letos se zatím houbaři moc nemohli těšit z úlovků a tak doufejme, že příští déšť tu situaci změní a my si tak letos budeme moci dopřát třeba pořádný houbový řízek nebo guláš nebo smaženici.
2: Každej pito meci na houbí a člověk pak pítá po lese a zblbec.
3: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září.

0: palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Česko patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch proto navrhuje, aby se omezil noční prodej alkoholických nápojů a pravidla pro jeho reklamu. Plány na zpřísnění pravidel však narážejí na odpor koaličních partnerů. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura opatření odmítá.
3: Co se děje v kraji?
4: V září se vybrané podchody v Havlíčkově Brodě změní k nepoznání. V rámci oslav 770 let od písemné zmínky se chystají do města umělci specializující se na moral art označované hovorově jako legální graffiti. Na umělecké stvárnění městských příběhů se broďáci mohou těšit v podchodu z Chotěbořské na Vršovice a v podchodu do ulice Šubrtovy, tedy k základní škole Volkrova. Americká technologická společnost Meta se dohodla, že zaplatí až 373 miliard korun za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny kvůli jejich používání mladistvými. Mezi ně patří například dvouhodinový denní limit na užívání sítí Instagram nebo Facebook, po případě stlumení upozornění v době školy.
3: Sport.
4: České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už po 4 duelech jistotu, že do play-off postoupí ze druhého místa se Srbskem. Dnešní výsledek s Bulharskem na tom nic nezmění. Utkání začne na výstavišti v 19 hodin.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v tom dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. No a už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. Dneska konkrétně se podíváme na Aleše Cibulku, který si prý hrál v dětství na Rosáka. Tak už si určitě podrobnosti nenechejte ujít, protože vás čekají už za malou chvíli. Jinak vám všem přeji pohodový čtvrtek a posílám další písničku.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

přiznání moderátora Aleše Cibulky. Hrál si na Rosáka. Vítejte v bulvárním okénku. Aleš Cibulka ve svých 49 letech se při narozeninách svého moderátorského vzoru Jana Rosáka podělil o milou vzpomínku z dětství. Na sociální síti zveřejnil retrofotografii, na níž jako malý kluk drží v ruce improvizovaný mikrofon a přiznal se, že si tehdy hrával právě na svůj velký moderátorský vzor. Jojo, kde jsou ty časy, kdy jsem si jako kluk hrával na Rosáka, napsal k onomu snímku. Svému velkému vzoru pak popřál: Honzo, všechno nejlepší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Kriminalisty zaměstnala krádež, k níž došlo během uplynulé neděli v mateřské školce v Havlíčkově Brodě. Zatím neznámý zloděj tam způsobil škodu přesahující 52 tisíc korun. Zloděj ukradl peníze, mobily a vyplenil tam lékárničku. No, zatracenej zloděj.
2: Zloděj zlodějský.
3: Já jsem řekl zlodě.
2: To je tam bylo.
3: Co?
2: To je tam bylo.
3: Nebylo.
2: Bylo.
3: No bylo. Bylo a je taky malinký jenom.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme čtvrtek a je 27. srpna. No a mě už nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám hezké odpoledne, které doufám strávíte s Katkou a Rádiem Jihlava, a pozvat vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Chtěl bych napsat báseň,

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé tamních obcí si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Šelma byla včera spatřena v oblasti Zlatník Klaus na Krásné.
0: Jihlava aktuálně.
5: Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezóně na velké scéně 5 premiérových titulů. První inscenace Anna Pámr, která bude mít premiéru 12. září, bude věnovaná této filozofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Čína po včerejší povodni na hranici Tibetu s Nepálem podle nové bilance pohřešuje 558 lidí. Další 3 eviduje jako mrtvé. Nepál hlásí 162 mrtvých a nejméně 823 pohřešovaných. Z nich 579 tvoří nepálští i zahraniční turisté. Na obou stranách hranice tak zemřelo nejméně 165 lidí a dalších nejméně 1381 se pohřešuje.
0: Sport.
5: Volejbalisté Itálie a Německa odehráli ve včerejší přípravě na zářijové mistrovství Evropy rekordně dlouhý set, který trval 89 minut. Hostující Němci ho vyhráli 66-64, ale nakonec po 3,5 hodinách podlehli úřadující mistrům světa 2-3 na sety.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Přeji hezký čtvrtek, z Rádia Jihlava zdraví Katka. Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Na Měšnatoslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Tolik informace z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: odpoledne. Díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili dosud víc než 2,5 tisíce. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Závěr tohoto týdne bude v Česku většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí 30 stupňů Celsia nebo i lehce nad ní. Chladněji bude pouze v sobotu. Zítra odpoledne dorazí bouřky, které mohou být i silné a postupně budou přecházet do deště.
0: Co se děje v kraji?
1: Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Prince Harry a jeho manželka Meghan přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených v Americe. Jejich děti nastoupí v září do místní školy. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti.
0: Sport.
1: Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaj v Mexiku z kvalifikace už do čtvrtfinále. 90. hráčka žebříčku porazila ve druhém kole generálky na US Open 6-4 a 7-5 Španělku Kristinu Buskaovou a její příští soupeřkou bude Nikola Bartuňková.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že dárcům krve v Jihlavě budou chodit děkovné SMSky. Podrobnosti za moment.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMS, a to ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydána k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Za mě parádní nápad a z rádia Jihlava palec nahoru.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Střední škola technicko-ekonomická v Kutiboři má nové dílny za 72 milionů. Víc si nenechte ujít, už za chvíli jsem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: z rádia Hlava vám všem. Víme, že Střední škola technicko-ekonomická v Chotiboři má nové dílny odborného výcviku za 72 milionů. Otevře je 2. září. Na jednom místě jsou učebny pro strojírenské, elektrotechnické a dřevařské obory. Kraj Vysočina investuje do středních škol i jinde. Tento měsíc dokončil kuchyni skoro za 40 milionů korun pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes naši republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska.
3: Jihlava aktuálně.
4: V pondělí se pro veřejnost po více než roční rekonstrukci otevře bazén Evžena Rošického. Nabídne mimo jiné nové nerezové bazénové vany, modernizaci všech technologií a zázemí, statické zpevnění budovy, bezbariérový přístup, nové osvětlení a zvuk nebo venkovní slunečnou terasu. Kuriozní situaci řešil australský soud. 27letá žena tam porodila dvojčata, ale chlapeček a holčička nebyli příbuzní, i když se narodili stejné matce. Jedno z dětí totiž pocházelo z náhradního mateřství, zatímco druhé bylo biologicky její.
3: Sport.
4: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6-3, 1-6 a 10-6. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek 27. srpna. No a před námi je opět společné odpoledne, kde vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že na Horácké aréně se už objevují štítky se jmény dárců. Tak i dále poslouchejte rádiu Jihlava a určitě se dozvíte podrobnosti. Zůstávejte nadále dobře naladění na pohodových vlnách Rádia Jihlava a já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, jeho čtvrteční program s Fugasem. No a právě teď na řadu přichází pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku. A pospíchám
2: k lesu. Haló, haló, pane Vrchní, haló.
3: Dobrý den, prosím.
2: Prosím vás, hraje tahle ta kapela taky na přání?
3: Ano, samozřejmě, hraje. Co byste si přál?
2: Aby šli hrát někam jinam.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Žižkova ulice patří k nejvytíženějším ulicím v Jihlavě. Za 24 hodin po ní projede kolem 20 000 vozidel. V ranní špičce je to až 20 aut za minutu. Přitom je každý den přecházejí děti cestou do školy. Místní i cestující mířící na vytížené zastávky MHD. No a právě proto v rámci krajské rekonstrukce Žižkovy ulice vznikají z iniciativy města nové středové ostrůvky na přechody pro chodce.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek, překrtek a taky fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Na fasádních panelech Jihlavské horánské arény se od pondělí 24. srpna začaly objevovat štítky se jmény dárců. Příprava a výroba a montáž štítků na

0: brala poměrně dlouhé zpoždění. Nyní už ale bude všechno v pořádku. Lidé a nejrůznější organizace si adoptovali celkem 853 panelů v hodnotě 2 599 000 korun. Tyto peníze město využilo na další vybavení arény.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Súbeme na radio.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Česko patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch proto navrhuje, aby se omezil noční prodej alkoholických nápojů a pravidla pro jeho reklamu. Plány na zpřísnění pravidel však narážejí na odpor koaličních partnerů. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura opatření odmítá.
3: Co se děje v kraji?
4: V září se vybrané podchody v Havlíčkově Brodě změní k nepoznání. V rámci oslav 770 let od písemné zmínky se chystají do města umělci specializující se na moral art označované Hovorově jako legální graffiti. Na umělecké stvárnění městských příběhů se broďáci mohou těšit v podchodu z Chotěbořské na Vršovice a v podchodu do ulice Šubrtovy, tedy k základní škole Volkrova. Americká technologická společnost Meta se dohodla, že zaplatí až 373 miliard korun za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny kvůli jejich používání mladistvými. Mezi ně patří například dvouhodinový denní limit na užívání sítí Instagram nebo Facebook, popřípadě stlumení upozornění v době školy.
3: Sport.
4: České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už po 4 duelech jistotu, že do play-off postoupí ze 2. místa se Srbskem. Dnešní výsledek s Bulharskem na tom nic nezmění. Utkání začne na výstavišti v 19 hodin.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Už za chviličku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám rádo nabízí rádio Jihlava. Tak hezký poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za

Posloucháte pozdní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 27. srpna a i v tento den se narodili slavní. Tak třeba režisér Jan Hřebejk, zpěvačka Jarmila Šuláková, zpěvačky Daša a Gabriela Gunčíková, ale taky třeba pilot Formule 1 Nico Rosberg. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší. A z vln 101.1 FM posíláme hudební dáry.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? No, ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska máme čtvrtek, je 27. srpna.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Tak už zítra nás čeká další zatmění. Česko jej uvidí v pátek 28. srpna těsně nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut středoevropského letního času a vyvrcholí v 6 hodin a 12 minut. A zemský stín při něm zakryje 93,5% měsíčního průměru.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám právě teď na...

0: Bízím hudební zprávy neboli Zadrak.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Popová zpěvačka Taylor Swift promluvila o svém osobním přístupu ke kritice a o způsobech, jak se vyrovnává s negativními ohlasy. Zpěvačka přiznala, že když se jí někdo posmívá, někdy jí dělá radost odpovídat stejnou mincí. S úsměvem vysvětlila, že v takových chvílích záměrně používá složitější slovní zásobu, aby si kritici museli nejdříve vyhledat význam použitých slov, než na ně budou moci reagovat.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Legendární skupina ABBA slaví výročí. Píseň Dancing Queen má totiž 50 let. I dnes dokáže taneční megahit skupiny ABBA rozhýbat davy lidí. Od vydání singlu Dancing Queen přitom uplynulo neuvěřitelných 50 let. Stalo se tak 16. srpna 1976. Televizní premiéru si song odbyl už na jaře téhož roku.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: I když tě mám v blízkosti.
0: Bohuš Matuš ve společnosti opět sám. Co to? Se svou ženou Lucínkou, 23-letou, s níž má dcerku Natálku, nedávno procházel vztahovou krizí a dokonce to vypadalo, že půjdou od sebe. Na otázku, kde je Lucínka, odpověděl, je doma a učí se.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé tamních obcí si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Šelma byla včera spatřena v oblasti Zlatník Klaus na Krásné.
4: Jihlava aktuálně.
5: Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezóně na velké scéně 5 premiérových titulů. První inscenace Anna Pámr, která bude mít premiéru 12. září, bude věnovaná této filozofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Čína po včerejší povodni na hranici Tibetu s Nepálem podle nové bilance pohřešuje 558 lidí. Další 3 eviduje jako mrtvé. Nepál hlásí 162 mrtvých a nejméně 823 pohřešovaných. Z nich 579 tvoří nepálští i zahraniční turisté. Na obou stranách hranice tak zemřelo nejméně 165 lidí a dalších nejméně 1381 se pohřešuje.
4: Sport.
5: Volejbalisté Itálie a Německa odehráli ve včerejší přípravě na zářijové mistrovství Evropy rekordně dlouhý set, který trval 89 minut. Hostující Němci ho vyhráli 66-64, ale nakonec po 3,5 hodinách podlehli úřadující mistrům světa 2-3 na sety.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána a i v té vás slovem bude nadále provázet Fugas. Kromě jiného si třeba řekneme, že ve Španělsku padaly kroupy velké jako tenisáky. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer, příjemný poslech a posílám další hity.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho večerní program s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Španělsko zasáhly v pondělí velmi silné bouřky, které přinesly silný vítr o rychlosti až 100 km za hodinu a také velikánské kroupy. V Katalánsku lidé zachytili i kroupy o průměru 10 cm. Největší kroupy byly hlášeny v katalánském okrese Ribera de Ebre a velmi silné krupobytí zažili také v Tarragoně a nebo v Zaragoze.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

moderátora Aleše Cibulky. Hrál si na Rosáka. Vítejte v bulvárním okénku. Aleš Cibulka ve svých 49 letech se při narozeninách svého moderátorského vzoru Jana Rosáka podělil o milou vzpomínku z dětství. Na sociální síti zveřejnil retrofotografii, na níž jako malý kluk drží v ruce improvizovaný mikrofon a přiznal se, že si tehdy hrával právě na svůj velký moderátorský vzor. Jojo, kde jsou ty časy, kdy jsem si jako kluk hrával na Rosáka, napsal k onomu snímku. Svému velkému vzoru pak popřál: Honzo, všechno nejlepší.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 27. srpen. No ale pojďme se teď podívat, jaké teploty kdy byly naměřeny právě v tento den. Zatím nejtepleji bylo v roce 1935, kdy bylo 37 stupňů. Naopak nejnižší hodnoty byly naměřeny 27. srpna v roce 1923, kdy bylo jen 7,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na rovných 20 stupňů. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho dnešního čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra. A pozor, to už bude pátek. Tak v 11 hodin dopoledne se tady na vás budu těšit. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Závěr tohoto týdne bude v Česku většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí 30 stupňů Celsia nebo i lehce nad ní. Chladněji bude pouze v sobotu. Zítra odpoledne dorazí bouřky, které mohou být i silné a postupně budou přecházet do deště.
0: Co se děje v kraji?
1: Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Princ Harry a jeho manželka Meghan přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených v Americe. Jejich děti nastoupí v září do místní školy. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti.
0: Sport.
1: Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaj v Mexiku z kvalifikace už do čtvrtfinále. 90. hráčka žebříčku porazila ve druhém kole generálky na US Open 6-4 a 7-5 Španělku Kristinu Buskaovou a její příští soupeřkou bude Nikola Bartuňková.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: písnička už skončila. Jak pak se vám líbila? La, la, la, no nic moc extra nebyla.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
3: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz
1: Rádio Jihlava 101,1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, Salák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej. Dobrý dá to.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých frek.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Mo. Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
3: Ahoj, lásko moje.
4: No tak, prosím.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
4: Lháři,
2: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
4: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každý, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že? Ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
4: No.
2: Takže ano. Tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
4: Ježišmarja, pach smrti.
2: Jo.
4: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele.
2: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
4: dobře,
2: nadabovat.
4: Dobře.
2: Rejžo, pusťte nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
4: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
2: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
4: Co je to tam za babu? No v té posteli.
2: To je jeho maminka.
4: Jeho matka?
2: No.
4: Jako Nicholsona?
2: No.
4: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
2: Jo.
4: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
2: Čí milenka?
4: No toho Nicholsona přece.
2: A proč jako?
4: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
2: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
4: Já jsem sem vůbec lezla.
2: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový.
4: Jedno.
2: Ale tady máme,
4: jedno,
2: tady máme klidně, někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
4: No vidím, tady, no.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
4: Byl. Tak byl nebo nebyl?
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo? Takže...
4: Sluchátka si vezmeme, ne?
2: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
4: byl tu byl?
2: Já tě
4: tak
2: neslyším.
4: Byl nebo nebyl? No to
2: je brzo zase,
4: brzo?
2: Ale nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
4: no
2: na ní koukat. No a jak to, že ona to stihne?
4: No protože ona mluví anglicky. Já bych chtěla vidět umírat česky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí. Takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Přeslíčková povídá, co tak úpěnlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťatom na palí, to děláme všichni mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový těličko já jsem měl naposled ve 20. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom Interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě zase. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem poloviční jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dek, jak kdybych chtěl lovit perlorodky, tak nevydrží mě dek, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídám. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám uchérence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídám. Takový brázdě potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
1: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
2: Tady.
1: Ano, ano. A pan Brousek, prosím.
2: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
1: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
0: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
3: Tady, tady. Mě by...
1: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
3: Mě by zajímalo...
1: Mluvte, nejsem bez srdce.
3: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
1: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale že by to nebylo povoleno?
4: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal trhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, prosím, já jsem přišel, když se řídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš štít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně. Do kolika to máte? A říkám, tak do 10, do 11. V 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo, říkám, jste říkal láčkovci. Ježišmarja. Čověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nazdal, Uďo. No, nazdal. No, nazdal. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš spravit. Víc, všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémy, jak se dí... Uďo, problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tlápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tlápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
1: Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu, jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl? Byl tam Milek, Iveta, počkej. Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: a přes, ale, na... počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
2: Stáňa tam nebyla.
1: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ještě jednou, že tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju, jo?
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan
1: tam nebyl.
2: Byl.
1: Nebyl.
2: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No tak, ale quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál.

0: Nemáš. Ivetko je lepší, když to bude Daniel slyšet, to teďkom povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milovek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Uďa?
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte, pane Lehníček, pojďte.
2: Pojďte no.
1: Ano, pojďte dál, jen se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pitlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
2: Ano, samozřejmě.
1: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček. A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček pro nás, reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
2: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl...
1: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal...
2: Když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte?
1: Ano. Vy odjíždíte?
2: Ne, já se vracím, víte? Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy a teď zase vracím domů.
1: Ano.
2: Autobusem.
1: To je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, tady mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
2: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží.
1: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil.
2: Jaké. No, tak já jsem koupil hlavně dárky.
1: Ano.
2: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků. Víte,
1: no to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupili.
2: Jo, jaké myslíte?
1: Ano.
2: No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
1: Nezlobte
2: se. Před Vánocema, vánoční.
1: Já nechci naléhat, pane Lemlíčka, jestli byste to nemohl říci přesněji.
2: Jo, přesně, myslíte, přesně, no to já vám můžu říct, přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, jsou Vánoce.
1: Různé dárky prostě.
2: Různé, ano.
1: Mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé? Dárky,
2: jo, jaké, ano, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte? Já jsem, ano, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se jim nezdržuju nějak.
1: Tak ne, že jsem si nevybral někoho jiného. No, to je jedno. No, půjdem na to jinak.
2: Ano?
1: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
2: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit, je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
1: Ano, věří na Ježíška,
2: no,
1: to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
2: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
1: Ano, až uvidí, co pak?
2: No tady ten dárek, jo. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
1: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
2: Ne, autíčko už dostal loni.
1: Aha, loni dostal autíčko. No. A letos?
2: No letos už ani auto nedostal. Pojďte On mi to stejně hned rozbil, koupíte.
1: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
2: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
1: No, prosím vás, ale tady v tom balíčku,
2: ano.
1: Co pak je tady v tom balíčku?
2: No,
1: tady je co?
2: No to je právě, jak to je dárek ode mě tohle.
1: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
2: Ne, mě jde autobus, já musím jet.
1: Takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
2: Podle představ, myslíte?
1: No.
2: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte,
1: konečně,
2: moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
3: Neříkejte, a kde?
2: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.
0: Nejtehdovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
1: Tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: No, uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak, děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
1: A kdyby?
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami. Sami, no.
2: No.
1: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
2: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebudu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo. Nebudu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužskej vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co?
2: No.
1: Víš co, zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Je, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.

0: No, Ivan přišel nejenom ve své vlastní osobě, přišel i celým banjo bandem. Budete zpívat nějakou takovou starší píseň, já to vím, ale bude to písnička, mimochodem moje oblíbená, která se svého času příliš nechytila, proto ji teď trošičku do tohohle pořadu tlačíme. Ty jsi napsal písniček celkem kolik už?
1: No něco přes 500 už.
0: Která byla taková první, co jsi napsal? Nějaká rýmovačka?
1: Byla to básnička, ale by se nehodilo asi lidi.
0: Počkej, proč nehodilo?
1: Jo, že jo, kdo by ve svým rozpuku nesložil nějaký ty veršičky pro svoje děvče, že jo, ale většinou to bývá takový naivní nebo tesný.
0: No prosím tě, tak nebo... to nám zarecituješ.
1: Ne, to
0: prosím tě, myslíš, že já jsem nenapsal blbý básničky, když jsem byl zamilovaný? Prosím tě, zarecituj to, nedělej drahoty.
1: To bylo takový neumělý.
0: No, teď my s tím počítáme, prosím tě, že to má zarecitovat, on dělá. Prosím tě, teď tě lidi sami. Nejde o mě, ty lidi to chtěj.
1: Tak dobře, asi myslím, jestli to nehodí do televize, ale když...
0: Ne, hodí se to, ne, diskutuj o tom, prosím tě, jak se to jmenuje?
1: Je to opravdu prvotinka, jestli se na to vzpomenu, jmenovalo se to o Radkovi, který oloupil matku, jo.
0: To je, Ivane, hodně zvláštní název pro milostnou poezii.
1: Tak já jsem jako mladý kluk se nesnažil vyloženě o nějaký zamilovaný veršíky, že já jsem dělal takový normální básničky. Mně stačilo, abych ty děvčata upoutal, aby věděli, že dělám hezký básničky, abych...
0: Prosím tě, nezakecávej to, rozjeď, prosím tě, tu báseň a upoutej děvčata tady.
1: Tak o Radkovi, který oloupil matku. Radku, Radku, Radku, o minulém pátku využil jsi z matku, otevřel jsi z chatku, oloupil jsi matku a proto tě, Radku, nakopnu do prdele. Co já to říkal, že to. Já říkal, že je to naivní takový, že.
0: Ne, to se zbytečně nepodceňuj, to má něco do sebe, tohle. Ty jsi opravdu genius, čověče. Mně teď teprve došlo, ty už si tenkrát psal úplně stejně jako teď, čověče. A to ti bylo kolik, no to jsi byl mladý kluk?
1: No asi 16.
0: No vidíš, a jak zrele, a dneska píšeš úplně to samý. A jsi už v důchodovým...

0: Vítku, nebo teda seš nebo nejseš?
1: No jsem, ale na rozdíl od tebe můžu ještě.
0: To je takový vtipný.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Pojďme dál.
2: Pošla.
1: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Čačka.
1: Počkej, ne, takhle. Jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
1: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jenom vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Taťáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem to psal hodinu, když jste to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejl a pustil a cidej gol!
1: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
1: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Co pak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.